an banaé géis mo chédrahile an jaja er móráhílegus a 16tíad a si fiorhnoch ag goorfélte im Liana bailhéir sa Widerop. Si a déad leis an Torrant King of the Fairies.